0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
1: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
1: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
1: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Len sa netež, bratku. A dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj schopný.
1: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
1: Kopí to, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
1: 7.
0: 8.
1: 9.
0: 10.
1: Dolník.
0: Horník.
1: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
1: Piková dáma.
0: Král.
1: Eso.
0: Eso.
1: Eso.
0: Eso.
1: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
2: Počkaj. Cítim. Cítim. Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
2: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!
0: Aj mu ešte! Tu máš!

mu stoja v rade, pyšne s láskou hľadí na ne, vzdá im hold a salutuje, zavrie očka, tíško smie, zavrie očka.

až do soboty koukám na roboty. Na rudém písku vidím je si hrát. Nevím, co to ale může znamenat. Kamínky to všude sbírají, fotí si mě potají. Kdo ví, co na mé poušti dělají. Mimozemšťany tu asi hledají.

její žabí babka. Malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady,

meme. Pro jistotu držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

0: si myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
2: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj ty trúby roh a hraj.
2: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
2: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Len sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chlopmi.
2: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
2: Kopito, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
2: 7.
0: 8.
2: 9.
0: 10.
2: Dolník.
0: Horník.
2: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
2: Piková dáma.
0: Kráľ.
2: Eso.
0: Eso.
2: Eso.
0: Eso.
2: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Počkaj. Cítim? Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
1: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!
0: Aj mu ešte! Yeah!

každý dítě vyrůpa náš cibilení. A pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar, bar. A potěšení na mé straně, už se od vás nehnu. S vámi k slávě budu stoupat, s vámi klesat ke dnu. Jo, panáš cibilení, a pak až budu star, stále s vámi budu zpívat a bar, bar, bar, bar.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes?
1: A zaslúžite si rozprávku?
2: Že nie?
0: Aj tak ju dostanete.

0: myslel, že dnes polnoc ani nepríde.
1: Nezdržuj a vyťahuj karty, čo skoro vyjde slnko.
0: Hádam by si sa ho nebál, veď odkedy čarodejník od zlosti zaklial slncovú pannu, slnko je studené ako hruda syra.
2: Ale aj tak má nad nami ešte moc.
0: Nemudruj, ty trúby roh, a hraj.
2: Veď hej, rozdávaj. Už ma svrbia prsty.
0: Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Jedna tebe, jedna mne. Tak.
2: Dnes určite vyhrám. Cítim to v kopite.
0: Len sa netieš, bratku. Ak dnes vyhráš ty, tak ja zjem svoj chvost aj s chopmi.
2: Ruku na to.
0: Ha! Jeli to.
2: Kopito, platí to.
0: Pujá! Dávaj.
2: 7.
0: 8.
2: 9.
0: 10.
2: Dolník.
0: Horník.
2: Dáma.
0: Dáma? Aká dáma?
2: Piková dáma.
0: Král.
2: Eso.
0: Eso.
2: Eso.
0: Eso.
2: Ha! Eso. Vyhral som. Dáš si k tomu chvostu chren alebo horčicu?
0: To nie je možné. Kde si vzal to piaté eso, ty podvodník? Brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Počkaj. Cítim. Cítim? Čo cítiš? Niečo drzé. Človečina! To sú nohy. Kto sa to tu schováva pod stolom?
0: Ha! Pozrime sa! Červíček!
1: Prišiel si vyzvedať, človečik?
0: Alebo by si si chcel zahrať kartičky?
3: Miešaj, bratku!